treba vám vyššie od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikáty, virtuálni privátni servery, dedicírani servery, registrácia doména. Izas Vegas stojí, vlastitý data center u Bosny, Hercegoviny. Global Host, uvijek uz vás! Sigurno, brzo!